0: brauchen einen unterhaltsamen Party-DJ, der gute Laune verbreitet. Sie brauchen dafür gute Musik für alle Bereiche. Dann melden Sie sich doch einfach bei mir. Ich komme aus Essen und Partys sind meine Leidenschaft. Rufen Sie mich einfach an und Sie haben eine Party, die Sie nie vergessen werden. Telefon 01577 1089 478. Die Party kann kommen.
1: Goodbye.
2: Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну